sem tam za ťa spýtam, či sa máme stále ako na našom prvom obrázku. A občas sa mi zazví

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.